Já zatají ladech, když jsem jednou na vratech vzkaz našla přichycený drátem. To bylo v 63. Pár běžných vět, budu tu co nevidět a něco jako všechny líbá. Zas někam běžel změnit klíma. Pátrání kriminální ústředny vždy našlo tátu někde v lázi. Až jednou zmizel a s tím svízel doktoru.

Na nádraží Praha střed se vyráží přes každý, kdo se chystá jinam. Já taky jízdenku už svírám. A kromě ní, stejně jako v posledních pár létech, teplé pivo s pěnou, až sedne, čekám s věčnou trénou. Pátrání kriminální ústředny, mě těžko najde, někde mlázím.

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, už

0: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil koule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády, a někdy se bojím.

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

jak zamává na cestu vlaštovkám. A pak se navždy už zavedním v domě. Málo jsem miloval, když se teď takto ptám, co je mě po lásce.

žádný jed, žádný pád, žádný hřebro hlavy, žádná krev nestříká po stěnách ze žil, žádný strach.

0: A tím se dnešní česká hudební mozaika pomalu chýlí ke konci. Doufám, že vám naše písně zpříjemnily tento zářijový večer a na chvíli vás ještě vrátili k letní pohodě. Zůstaňte ale i nadále s námi, za malou chvíli pokračuje další program Rádia Burgenland. Na českou hudební mozaiku se pak můžete těšit ve středu 30. září od 20. hodiny. Do té doby se mějte krásně a brzy zase naslyšenou. Loučí se Pavla Rašnerová.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.